0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňova a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město přes staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádia.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt odstartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na rádiu Kroměříž. Pohodový poslech přejeme. Zlínský kraj dokončil modernizaci silnice z prostřední Bečvy přes Soláň do Velkých Karlovic. Oprava téměř 10-kilometrového úseku stála 208 milionů korun a zlepšila tak spojení mezi Rožnovskem a Karlovickem. Silnice má nový povrch, opravené 3 mosty, upravené zastávky, sjezdy, odvodnění i dopravní značení. Modernizace zároveň usnadní cestu do turisticky oblíbených částí Beskyd, Javorníku a Vsetínských vrchů. No a samozřejmě asi to potěší i motorkáře, takže krásný nový asfalt a hlavně opatrně, jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Hezký den.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Kroměříž. Ráda bych vás pozvala na další z cyklu přednášek konaných v rámci Akademie třetího věku. Přednášející Martina Šlancarová tentokrát zamíří do dějin kroměřížského školství 19. a 20. století. Akce se koná 28. května v 15 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Zvládněte Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní jízda.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
1: Zlínsko.
2: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásnou středu 20. května vám přejeme. Koukám na počasí, máme za sebou eskapády stylem, že pršelo, bylo chladno, škaredě. Dobrá zpráva je, že do konce tohoto týdne nás čeká převážně spíše jasná obloha, polojasná obloha, teploty až 25 stupňů, o víkendu v neděli až 27. Sice tam vidím takový malý obláček s dešťovou kapičkou, ale nepřikládala bych tomu, doufám pro Bůh, nějaký velký význam. Budem doufat, že bude krásně, když nám trošku sprchne, nevadí. Letní deštík už bych to považovala. Skoro těch 29 stupňů Celsia už je jakoby letních, tak jim to promineme meteorologům a uvidíme. Každopádně mějte pohodovou středu, posloucháte Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Radio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
4: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
5: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: To se nám to hvízdá. Hraní zda na rádiu.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, tady jsou novinky a informace nejen z našeho regionu, ale my tady zůstaneme, konkrétně půjdeme na Valašsko. Ve Valašském Meziříčí otevřela Správa a údržba silnic Valašska novou administrativní budovu v areálu na ulici Mikuláše Alše. Objekt nabízí moderní zázemí pro řidiče, dělnické profese, administrativu i dispečing, zimní údržby pro okres Vsetín. Takže hurá, konečně mají kde kluci parkovat. Součástí budovy jsou také fotovoltaické panely, které pomohou snížit spotřebu energie. Nové prostory mají zlepšit pracovní podmínky silničářů a přispět ke kvalitnější údržbě silnic na Vsetínsku, Valašsko-Meziříčsku a Rožnovsku. Tak držíme palce, ať se jim tam líbí.
0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz. Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt odstartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
0: Svět zajímavostí denně na Rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Rádio Zlínského kraje.

0: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
3: Krásný den všem posluchačům Rádia Kroměříž. Ráda bych vás pozvala na další z cyklu přednášek konaných v rámci Akademie třetího věku. Přednášející Martina Šlancarová tentokrát zamíří do dějin kroměřížského školství 19. a 20. století. Akce se koná 28. května v 15 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
2: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
4: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
5: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
4: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Silnice má nový povrch, opravené tři mosty, upravené zastávky, sjezdy, odvodnění i dopravní značení. Modernizace zároveň usnadní cestu do turisticky oblíbených částí Beskyd, Javorníků a Vsetínských vrchů. No a samozřejmě asi to potěší i motorkáře, takže krásný nový asfalt a hlavně opatrně, jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Hezký den.
1: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hladíte Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sem? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme rádi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty. Drop.

0: was just like a song when we were young.
1: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásnou středu 20. května vám přejeme. Koukám na počasí, máme za sebou eskapády stylem, že pršelo, bylo chladno, škaredě. Dobrá zpráva je, že do konce tohoto týdne nás čeká převážně spíše jasná obloha, půljasná obloha, teploty až 25 stupňů, o víkendu v neděli až 27. Sice tam vidím takový malý obláček s dešťovou kapičkou, ale nepřikládala bych tomu, doufám pro Bůh, nějaký velký význam. Budem doufat, že bude krásně, když nám trošku sprchne, nevadí. Letní deštík už bych to považovala. Skoro těch 29 stupňů Celsia už je jakoby letních, tak jim to promineme meteorologům a uvidíme. Každopádně mějte pohodovou středu, posloucháte Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám.
0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
4: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí. www.radiokroměříž.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
0: Svět zajímavostí denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Metalenda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Výtečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitelé rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Pohodový poslech přejeme. Zlínský kraj dokončil modernizaci silnice z prostřední Bečvy přes Soláň do Velkých Karlovic. Oprava téměř 10-kilometrového úseku stála 208 milionů korun a zlepšila tak spojení mezi Rožnovskem a Karlovickem. Silnice má nový povrch, opravené 3 mosty, upravené zastávky, sjezdy, odvodnění i dopravní značení. Modernizace zároveň usnadní cestu do turisticky oblíbených částí Beskyd, Javorníku a Vsetínských vrchů. No a samozřejmě asi to potěší i motorkáře, takže krásný nový asfalt a hlavně opatrně, jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Kroměříž. Ráda bych vás pozvala na další z cyklu přednášek konaných v rámci Akademie třetího věku. Přednášející Martina Šlancarová tentokrát zamíří do dějin kroměřížského školství 19. a 20. století. Akce se koná 28. května v 15 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Bye.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

tady žijem. Lenku je na nule, milujem minule, svůj klid a stálý příjem.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž. Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen, vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. I can see you standing running with it.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

hledá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda, chuť a vůni tvou.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: I na Hradišsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
1: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž. Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Pohodový poslech přejeme. Zlínský kraj dokončil modernizaci silnice z prostřední Bečvy přes Soláň do Velkých Karlovic. Oprava téměř 10-kilometrového úseku stála 208 milionů korun a zlepšila tak spojení mezi Rožnovskem a Karlovickem. Silnice má nový povrch, opravené 3 mosty, upravené zastávky, sjezdy, odvodnění i dopravní značení. Modernizace zároveň usnadní cestu do turisticky oblíbených částí Beskyd, Javorníku a Vsetínských vrchů. No a samozřejmě asi to potěší i motorkáře, takže krásný nový asfalt a hlavně opatrně, jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady 19. hodina, čas rokového žvance začíná na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a mými dnešními hosty jsou skvělá přerovská kapela Cameron. Dnes jsou tady všichni, já už v jednom díle předešlém už dávno jsem tady měl zpěváka téhle kapely Vojtu Samka, ale teď jsou tady všichni, takže kluci, představíme se a já vás vítám v rokovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj, my jsme Cameron, já jsem Vojta.
3: Ahoj, já jsem Erik.
4: Čau, já jsem Kuba.
5: Ahoj, já jsem Radek.
6: Čau a já jsem Franta.
1: Jak už jsem říkal, kluci přišli se svým novým CDčkem s názvem Ještě hořím a my si vybereme první písničku úvodní dnešní hodinky rokového žvance. Co pak to, kluci, bude?
2: Přátelé, první věc z našeho nového CDčka s názvem Ještě hořím bude Záletník, protože ten, který je všude mezi námi, dávajte se na něho bacha.

0: Dozněla nám skvělá skladba s názvem Záletník mých dnešních hostů kapely Cameron z jejich nového CDčka Ještě hořím, ale kluci, abych se vás zeptal vlastně, kde se tohle CDčko natáčelo.
1: Natáčeli jsme vlastně ve studiu u Ivoša Ledabila ze skupiny Argema v Uherském Hradišti, který vlastně samozřejmě zavítal i na náš křest. Jako kmotr CD.
0: Přednedávnem jsem tady v rokovém Žvanci měl Jardu Macíčka, vlastně vašeho mentora, vaší kapely. S tím jsme se bavili o tom vašem novém CDčku, že vlastně tam dělal muziku Ivoš Ledabil, ale Jarda Macíček se vlastně na tom vašem CDčku teď novém podílal také, tak to bychom mohli trochu objasnit.
1: On se podílal tak, že vlastně nám to otextoval. Jo, takže vlastně Jarda nám napsal texty k té hudbě a zároveň vlastně Jarda byl na naším křtu jako kmotr s Ivošem a myslím si, že si to jako užili tak, jak my všichni.
0: My si ovšem teď spolu s posluchači Rádia Kroměříž užijeme tu další písničku, kterou jste vybrali, která to je.
2: Bude to hříšný nápad,
3: na který právě chystáme i videoklip, to můžeme vlastně prozradit.

0: a 88,2 FM Uhersko Radišsko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
2: Máme tu další vstup a v něm bych se trochu vrátil v čase. Tady bych udělal prostor pro jednu ze starších věcí, která je pro mne aspoň tou kameroňáckou hymnou. Myslím si, že tahle skladba chytí za srdce nejednu vaši faninku, vašeho fanouška. Dostala i mne a já si myslím, že tahle skvělá bomba musí dneska zaznít v rádiu Kroměříž.
3: Ano, ano, takhle teďka přichází skladba s názvem Křídla Tebna, na které jsme udělali klip, o kterém jsme se tady bavili, už mám pocit, že to bylo minulý rok. Ten klip se natáčel ve družstvě, jak to říct, kde jsme vlastně museli všechno narvat do jedné haly, co znamená auta, motorku, světla, kapelu, všechno, co se kolem toho děje. No a moje vzpomínka na tohle ten klip při natáčení, ještě dodneska mě bolí obě lítka z toho, jak jsem furt musel couvat s tou 350-kilovou motorkou, která vlastně, není to jenom o jednom záběru, že? To se dělá minimálně 30krát, furt dokola. No a tlačte v sedě 350kg motorku na zpátečku. Takže Křídla Tebna.
4: Já bych ještě řekl k tomu klipu, vlastně byl to výborný zážitek a byla to sranda. Měli jsme vlastně, Vojta už teda řekl, že jsme měli pro NATO takovou halu, kde jsme vlastně postavili nějakou tu stage, aby se to všecko krásně natočilo. Ale venku jsme postavili altán, 3x3 metry, zaplachtovaný. Já jsem dovezl dělo s plynem. Vytápili jsme to, protože byla tenkrát zima, jo, nebo bylo chladno. Byl nějaký listopad. A Kuba, myslím, doveze nějaký rau, nějaký řízky, babička, myslím, udělal nějaký řízky. Sedli jsme vlastně do toho altánu, já jsem zapl tu bombu s tím plynem. A všecko málem zhořelo, to prostě takový štěstíčko, no. Takže to je takový zážitek, který si pamatuju z toho klipu.
2: No vidíš, já máme tady příběh muzikantský, který já mám teda rád, ale mně nezbývá nic víc, než popřát příjemný poslech. Cameron a Křídla Tebna.

0: Teď nám dozněla právě ta jedna z nejlepších, dle mého názoru, jedna z nejlepších skladeb kapely Cameron, mých dnešních hostů. Můj receptor dobré muziky je Husina a teď ji mám. Už mi to tady pár lidí vyčítalo, že tady mluvím furt o Husině, ale když mi stojí chlupy na rukou, tak to je dobré znamení, že ta skladba je výborná a Křídla temna je opravdu skvělá, jak pro mne, tak doufám, že i pro posluchače rádia Kroměříž. Ale já se teď zeptám toho jednoho z nejhlavnějších, Kuby, hokejisty kapely Cameron. Kdy vlastně Cameron vznikl, Kubo?
1: To jo, já bych chtěl ještě opravit bývalého hokejisty teda. Kapela Cameron vznikla v roce 2011 pro radost hrát, parta kamarádů, chtěli jsme začít dělat muziku, hrát zábavy, bavit lidi, kavrama, kabáty, olympik. A jak postupem času se to formovalo a teďka jsme tam, kde jsme, a myslím, že jdem si za svým snem, takzvaně.
0: Jak jsme to tady minule s Jardou Macíčkem probírali, tak jsme se shodli na tom, že kapela Cameron má opravdu našlápnuto a s Jardou Macíčkem vlastně vám trošku nadržujeme, když to půjde i pomůžeme, ale v každém případě udělalo hodně to, že do kapely přibyl Vojta Samek, už vyzrálý zpěvák, kterého uznává hodně muzikantů. Hodně kapel by ho chtělo za zpěváka, ale pojď nám něco říct k tomu, Vojto, ty.
2: A můj začátek v Cameronu byl malinko komplikovaný jenom kvůli tomu, že samozřejmě zpěvák tam byl to můj kamarád, nebo je do dneška. A navíc v kapele Cameron mám jakoby pouto rodiny, hrál tam vlastně s náma synovec, který tam teďka momentálně není, odešel do jiné kapely, ale ještě zůstává od mého švagra bráchy syn, který vlastně se tady tímhle sloganem proslavuje v celé naší republice. Jo, takže od mého švagra bráchy syn sedí vedle mě teďka, směje se mi, ale začátek, ano, jako bylo to lanaření jako na dlouhou trať, jako nebylo to jednoduchý v tom, že by mě oslovili a já do toho hned šel. Bylo to komplikované, trvalo to, možná se zmínil, že rok a půl.
1: To je, když jdeš ženskou na rande, prostě námluví,
2: než jsem se rozhoupal, tak to trvalo. A už to je teďka bude 8 let, Kuby?
1: To, tak teď mě překvapilo, teď jste mě nachytali, to je první, co nevím. Ne, je to 8 let.
3: Mně se líbilo teda, jak Kuba se teda podíval na mě, aby ho já opravil, protože on vždycky opravuje mě, jo?
1: Asi to tak bude, ale bylo to, pamatuju si to, jezdil jsem k Vojtovi, řešili jsme, co by se hrálo a sepisovali se písničky a pak se udělal ten krok, no. Ale říkám, to je jak balit ženskou na rande prostě. Neskočil do postele hned prostě, no, do té kampaně.
0: Ale pojďme si už pustit další pecku z téhle skvělé desky s názvem Ještě hořím. Co to bude teď?
1: Karma je zdarma.
0: K tomu to vlastně ještě videoklip není, že?
1: Samozřejmě ten videoklip, je to o financích, máme teďka v plánu jeden, co jsme se bavili, ten hříšný nápad a uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě bychom chtěli natočit co nejvíc klipů a ke které písnice nebude videoklip, tak bychom chtěli udělat lyric video a zveřejnit to na YouTube, ať lidi si můžou vlastně zpívat, se můžou na to dívat někde na oslavách. Takže to je naše cesta, ale říkám, dneska sehnat sponzory a ta podpora, něco máme a děkujeme za to těm sponzorům, kteří nás podpořili už na křestu nebo na tvorbě CDčka a uvidíme, co bude dál.
0: Já si myslím, že ty sponzoři ještě přijdou a pro ty teď letí písnička Karma je zdarma. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Je tu další vstup a mi dnešní hosté kapela Cameron mi snad teď odpoví na otázku, protože vím, že jste měli možnost zahrát si s Protem na pódiu, tak o tom bychom mohli teď požvanit.
2: Vlastně to pár dní zpátky, co jsme odehráli s Proteusem vlastně společný koncert v Olomouci v S-klubu. A vlastně bylo to i minulý rok, jo, a já musím teda začít tím minulým rokem, kdy jsme vlastně přijeli, další kapela, tam byla ještě Jackers, a přijeli jsme a kluci, máte na to tady 15 minut, rychle se nachystejte, jo, tam nebylo místo. Tam nebylo místo, takže my jsme se tam nějakým způsobem naskládali, jo, my zase nemohli ani hnout. Letos teda, jo, když jsme přijeli, tak to místo teda bylo mnohem lepší. Jo, že jsme si tam mohli aj nějakým způsobem zatancovat, jo, a bylo to taky veselější. Ale jinak to bylo krásný, krásná atmosféra, Proteus, výborný chlap, jako výborní kluci celkově, celý tým, takže lidi byli spokojení, super.
3: Tomu Protovi, tak dostali jsme se tam samozřejmě velký poděkování všem fanouškům, kteří nám poslali vlastně hlasy, bez nich bychom se tam nedostali a jak říkal Radis, spousta zážitků, spousta nových kamarádů, ať už dřívější, co tam byla kapela Jackers nebo teďka Gatecrashers. Myslím, že super a rádi bychom si to určitě zopakovali zase někdy. No. Dostali se na ty velký pódia po boku takových kapel. A nejenom soutěží, ale už třeba normálně, že by si nás někdo tak pozval.
1: Kubo, to si píš, že si vás někdo pozve, ale ono to chce svůj čas, jako ještě dozrát ty písničky, které teď máte jako čerstvé, a my si teď jednu z těch písniček pustíme, která to bude.
3: Teď si dáme píseň Ještě hořím, k muziku dělal Ivo Žledabil a otextoval Jarda Macíček.

0: Další písnička z CDčka Ještě hořím kapely Cameron, kterou si v zápěti pustíme. Tak to už jsem slyšel, trochu mě to zarazilo, jestli máte dvě písně se stejným názvem, anebo je to úplně všechno jinak.
1: Tak vlastně my jsme v Raďce vydali v roce 2024 v prosinci a co bych řekl k té písnice, tak jo, že ta píseň vlastně měla ještě jiný text a jiný název. Teďka nevím, jak se to jmenovalo.
2: Kam jdou.
1: Vlastně my jsme to měli naspívaný, už to bylo nahrané ze studia, už to bylo zmasterované a ještě jsme se rozhodli udělat jiný text. Oslovili jsme vlastně Jardu Macíčka a ta píseň hodilo se prostě k tomu něco jiného. Cítili jsme to a ta změna přišla. Myslím si, že jsme udělali dobře, že jsme zvolili tenhle krok a že píseň se jmenuje Vraťce a má to text, jaký to má.

0: Je tady další vstup a jak jsme se tady s mými dnešními hosty kapelou Cameron bavili, tak oni taky zkusí můj oblíbený vstup ze života muzikantského, nějaký ten příběh. Tak kluci, pojďme do toho.
1: Přednedávně jsme jeli vlastně z koncertu a jedeme a z ničeho nic, kolik mohlo být, 1 hodina ráno. Jo.
2: Diskotéka za náma.
1: A z ničeho nic, diskotéka za náma, jo, že majáky, a tak my už stojí strašení, protože jezdíme dodávkou, která jako je ještě super, ale už tak jako za chvilku dojezdí. A trošičku tam máme problém jakoby s kostrou, takže nám ty světla blikají jak na diskotéce, takže zkrátka, když zmáčknu brzdu, tak se rozsvítí o blinkry a na to asi ti policajti nedávno jako reagovali. tak nás zastavili, no, a nějaká rychová zkouška, což samozřejmě vyšlo jako pořádku a negativní. Kluci, ti policajti byli celkem jako fajn, že se tomu jako zasmáli. Hned jsme jim strčili CDčko do ruky, jakoby úplatek, jo. A byla sranda, jako fakt jako vzpomínáme na to, byla sranda s něma, pokecali jsme. Zároveň nás vlastně ještě nutili, aby jsme si hodili žádost jakoby na policajta s tím, že je jich málo a dostanou třeba nějaký odměny za nás, takže...
2: Ale tímto vším je zdravíme a to asi to můžu říct, teďka už se nic nestane, ale vlastně máme dodávku vepředu pro 3, vzadu vlastně pro 3 a my jsme vepředu seděli 2 a vzadu jsme byli 4 a tak jak se to za náma rozsvítilo ta diskotéka, tak vlastně jsme tam se hádali, kdo rychle přeskočí.
1: No tak, takže jsem rychle přeskočil ze zadku do předku já, ani nevím, jak jsem to udělal, ale
2: s tím největším břichem, že?
3: Tak jak u toho
1: mikrofonu skáčete. No, ale z prostě rychle jsem přeskočil dopředu, jo, takže bylo všechno v pořádku, vepředu 3, vzadu taky 3, otevřeli dveře a zeptali se kluci, a vy nemáte pásy? A Vojta říká, a musíme?
2: Ale bylo to dobrý, jako víc takových policajtů, jo? Člověk může narazit, jak se říká, na blbce a mohlo to dopadnout, jakože třeba by se nám ty prachy hodili pak na videoky, že? Mě to bylo dražší.
0: Ovšem, než si pustíme tu další vaši písničku pro ty hodné policajty, tak bych se teď zeptal toho služebně nejmladšího basáka Franty, jak ses dostal do kapely. Byla to složitá cesta nebo ne?
4: No, tak jelikož jsme tady u tebe, tak řeknu ten příběh celý. V podstatě ono to začalo tak, že já jsem četl jednu knížku a tam byl Because the Night od Springsteena. A já jsem to tak četl a říkal jsem si, tak sakra, tady někdo to zpíval u nás, že já říkal si kabaret, Cameron, nebo Cameron to byli. No, tak jsem si říkal Cameron, chodil jsem, jestli nikdo nezná, jako na kolejích. A najednou na další den jsem jel na zkoušku a volal mi taťka, že no prosím tě, neznáš nějaký Cameron, co tady po tobě ptali, že jestli bys tam nechtěl hrát. Říkal, aha, teď jsem si zrovna něco zpíval, tak dej mi moje číslo. Je, tak následně už to šlo, jak to lidi znají, se mi zavolali, že tam byl tady bývalý hokejista nebo hokejista. Řekl mi, že ať přijdu na zkoušku, no, tak jsem přišel a zahráli jsme si, tam jsem ještě přišel v košilce, než mě zkazili, že? Nebo v košilce, také polokošilce. Nevím, tak dopadlo to, jak to dopadlo.
5: Takže vždycky se prezentuje tím, že když se ho někdo zeptá, jak přišel do kapely, tak prostě řekne, prostě mi zavolali.
4: No, ale tak je to pravda, prostě mi zavolali a já jsem přišel.
0: A pravda bude i to, že si pustíme další písničku kapely Cameron, která to bude teď.
5: Noc je dlouhá.

0: V další písnice, kterou si pustíme, a textu Jardy Macíčka si mohou posluchači najít jeden z příběhů Jacka Londona a o tom bychom teď mohli požvanit.
1: Tak v podstatě celá tahle písnička je o člověku, který je jakoby zavřený někde, tak chce být volný. To je v podstatě i o té knížce, z té knížky přímo námět.
0: A můžeme požvanit ještě o tom, že k tomu je vlastně i videoklip.
2: Dobře, takže vlastně ten videoklip na naši píseň Tulák po hvězdách není náma hraný, ale je to nějak editorovaný, bych tak řekl asi. A ten hlavní účinkující, který je tam vlastně zavřený v té věznici, tak je hodně podobný našemu zpěvákovi Vojtovi. Takže jsme si prvně mysleli, že udělal nějakou takovou, že to natáčel prakticky, abych to řekl takhle, že to natáčel a ani jsme se o tom nedozvěděli, že nám ani neřekl, jo. Ale nakonec jsme zjistili, že to není on, že mu je fakt jenom dost podobný.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Další věc, kterou si pustíme, má své poselství a o tom už více mý dnešní hosté.
2: Takže další věc má krásný název Už v tom nejsem sám. Tahle ta věc má možná ještě jiný směr než Vrať se jako taková. Vrať se má sílu z emoční a Už v tom nejsem sám má sílu životní. Je to víceméně o životě a hlavně o našem kamarádovi, který nás bohužel opustil v minulém roce. A tahle ta věc bude vždy pro něho. I vlastně CDčko s názvem Ještě hořím.
3: Já bych ještě teda řekl k tomu CDčku vlastně, protože Vojta tady zmínil toho našeho kamaráda, který vlastně odešel. A byl to kamarád, který nás podporoval, věřil nám a trávil s náma čas vlastně na zkušebně. Byly to příjemné chvíle, pak už to bylo takový těžší s jeho zdravím a proto jsme mu vlastně udělali tady tuhle památku a tuhle písničku vlastně vždycky věnujeme mu.
4: Pecová fotka je vlastně v obalu CDčka a když se zvedne to CDčko, tak tam je prostě jeho fotka, že na památku a jak říkal jeho slovo, no, takže tak.
3: Takže pro našeho Pecika.

0: Do konce dnešního dílu s kapelou Cameron nám zbývá nějakých 10 minut, písničky mají 7 minut, tak teď v rychlovce píseň Touha.
1: Takže skladba Touha, vlastně to byla naše, asi bych řekl, první taková tvrdší věc do dneška, nebo prakticky, když to vezmu z toho alba, mám asi možná nejradši, protože je taková, hodně se s ní ztotožňuju. Co bych o ní řekl, no tak text jsme si vlastně psali sami, to jsme vymýšleli ve studiu u Ivo Šeleda byla, protože něco tam bylo, nějaká kostra, ale nějak to asi nedávalo úplně smysl. No a tak jsme to, jak se říká, už lámali až za 5 minut 12. No, já si myslím, že dobrý, jako že se to povedlo, jest to sedlo, jak se říká, na prdel. A dobrý, jako fakt za mě asi super.

0: Jako vždycky je mi to moc líto, když rokový žvanec končí a já se s hosty loučím. Dnes jsou to kapela Cameron, kteří přišli v plném počtu, vlastně celá kapela, za což vám kluci moc krát děkuji. Do rockerské žákovské knížky vám dávám jedničku s hvězdičkou, která vám vlastně právoplatně náleží, za muziku, za všechno to povídání. Kluci, moc krát děkuji.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkuji všem posluchačům a poslouchejte Cameron a hlavně Rádio Kroměříž.
0: Ještě nám zbývá trochu času uvést tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc pro všechny posluchače rockového žvance na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Takže asi můžu to uvíct já, že jo, jestli to nikomu nebude vadit. My pracovním názvem říkáme, že to je punkovka, protože ona je sama o sobě takový punkový styl. No a co víc o tom, já nevím, Raďo třeba, nebo Vojto?
1: Všechno, co mám, je o životě, o tom, že vlastně chlap celý život uhání nebo chce ženu. Té ženě to je pořád málo. Chceme samozřejmě být s ženou na celý život, ale bohužel to nebývá pravidlem a teďka vlastně v této době to je vlastně pravidlo spíš, že nevydržíš s jednou ženou. Takže i když chlap se snaží dávat a investovat všechnu sílu, energii a čas do jedné ženy, tak je to stejně málo. Všechno, co mám.
0: Určitě je to pravda, ale teď bych ještě vzpomněl nějaký ty vaše stránky, nějakou tu reklamu, kde vás posluchači rokového žvance mohou slyšet, vidět a tak dále.
3: Poslouchat nás můžete na všech streamovacích platformách a najdete nás na www.cameron.cz. A nebo nás můžete sledovat na YouTube kanále Cameron Oficiál.
0: Kluci, ještě jednou moc krát díky a všem posluchačům na dobrou bezbolestnou noc, teda posíláme písem Všechno, co mám, naslyšenou.
1: Děkujeme ti, Lupo, a zase někdy. Ahoj!
4: Čau!
1: Čau!
2: Ahoj!
1: Ahoj!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt odstartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
2: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na 4leté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zónovou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.